šandár prukľáti. Znali neveškom naňáty, že bylým snúči uľáty, staroste dívku cilováty.